sekundy zjemné, jim prostě tím nejtýlí i jim na nějaké týlo. To pořád jim nechce týlo, když jim týlí, to tady jim týlí stejší, když by jim týlí mě, když jim týlí mě, tak jim týlí, nejde jsem tady chvánu, nejde jsem tady dělí, které týlí má. Thank you.